0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
0: Byla.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun.

0: Soutěž v novinových stáncích a na deagostini.com.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivodit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Ochutnejte svět a exotickou rozmanitost na japonský způsob. V Lidlu od pondělí najdete gyoza knedlíčky za 44,90. Sushi různé druhy za 79,90. A biomaču za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Unihobby.
14: Jednotka je na místě.
15: Flexa, Akučka a ta...
16: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě.
15: Klepeta.
17: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90 a Bel řepkový olej za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
18: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
19: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice na jednou.
21: To je mazec.
20: Datart.
22: Krásně mi končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
23: Medvěď musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí,
24: pak hrnky, flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
25: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
12: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
26: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
27: Remember how the stars stole the night away.
28: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
0: akce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Jiřinko? Jiřinko?
3: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
2: No jo, přišla na snídani. No
3: Jiřinko.
2: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
3: Dobrý nápad.
2: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
3: Až 70%.
2: No, a to je pěkný.
3: To je pěkný.
28: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. EON.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
0: Byla.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
3: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun. Sleva 60%. A sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
8: Remember how the stars stole the night away.
9: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
10: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík.
15: S popravou zdarma?
14: S dopravou.
16: Žižka to koupil!
17: Ještě ne.
18: Chceš tam něco přivodit, bratře?
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: A stahání nákupu je kanec.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
9: Ochutnejte svět a exotickou rozmanitost na japonský způsob. V Lidlu od pondělí najdete gyoza knedlíčky za 44,90. Sushi různé druhy za 79,90. A biomaču za 139,90. Lidl. To se vyplatí.
18: Unihobby.
20: Jednotka je na místě.
21: Flexa, Akučka a ta...
22: Ksoviňák, Čertílejno, Arabela, Pajtěr.
21: Klepeta.
23: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
24: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg a banány 1 kg za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
25: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
27: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
28: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
29: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
30: Omoda.
31: Já ti nevím.
0: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
1: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
0: Dobrý den. Jste tu dlouho?
1: Už přes 20 let.
4: Tak zásuvky jedou.
5: Díky moc. Co jsme dlužní?
4: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
27: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
8: To je mazec.
7: Datart.

0: Zase uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Nádhera, díky, kámo.
1: To nebylo tobě, Ralfe.
0: Tomuhle já říkám umění.
1: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
2: Skvělé nářadí.
0: Zvládnete to.
3: Arnolde, přestaň!
4: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
6: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Bila klubu za 109,90.
5: Bila.
7: Unihobby.
8: Jednotka je na místě.
9: Flexa a kučka a ta...
10: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtr.
9: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
11: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodej.

0: prodejové ceny a nakupte výhodně.
1: To je mazec.
0: Datart.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivodit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
11: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
12: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
13: Ochutnejte svět a exotickou rozmanitost na japonský způsob. V Lidlu od pondělí najdete gyoza knedlíčky za 44,90. Sushi různé druhy za 79,90. A biomaču za 139,90. Lidl. To se vyplatí.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90 a Bel řepkový olej za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
13: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl. To se vyplatí.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
17: Krásně mi končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
18: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí,
19: pak hrnky, flašky, kufříky,
17: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
13: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
20: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
21: Remember how the stars stole the night away.
22: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Bila klubu za 109,90.
0: Bila.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
3: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Remember how the stars stole the night away.
5: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
8: S dopravou.
9: Žižka to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivodit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Ochutnejte svět a exotickou rozmanitost na japonský způsob. V Lidlu od pondělí najdete gyoza knedlíčky za 44,90. Sushi různé druhy za 79,90. A biomaču za 139,90. Lidl. To se vyplatí.
16: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg a banány 1 kg za 18,90. Lidl. To se vyplatí.
17: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
15: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
20: Omoda.
21: Uni hobby.
22: Jednotka je na místě.
23: Flexa a kučka a ta...
24: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
23: Klepeta.
25: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
26: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice na jednou.
27: To je mazec.
26: Datart.
28: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
29: Yeah!
0: prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
3: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
9: No jasně, že jo. E.ON.
10: Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
20: Tak zásuvky jedou.
22: Díky moc. Co jsme dlužní?
20: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
29: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

Não sou um maluco.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
0: Byla.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: S popravou zdarma?
3: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90 a Bel řepkový olej za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: Krásně mi končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
14: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
15: Pak hrnky, flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
16: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
11: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
17: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
18: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
19: Unihobby.
20: Jednotka je na místě.
21: Flexa, Akučka a ta... ta...
22: Ksoviňák, Čertílejno, Arabela, Pajtěr.
21: Klepeta.
23: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
24: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i více najednou.
25: To je mazec.
24: Datart.
26: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
27: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
28: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění...

0: 1000 korun jen do konce srpna.
1: Omoda.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Tak zásuvky jedou.
6: Díky moc. Co jsme dlužní?
5: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
7: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Sorry.
1: No,

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal si vzít.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
0: Byla. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
10: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
11: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
12: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
13: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
14: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
15: No to půjde těžko bez křídel.
14: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
15: Aha, jak asi?
14: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
15: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
16: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
17: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
18: No jo, přišla na snídani.
17: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
18: Dobrý nápad.
17: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
18: Až 70%.
17: No, a to je pěkný. To je pěkný.
19: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat?
20: co být mistrem úniků. Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
21: Unihobby.
22: Jednotka je na místě.
23: Flexa a kučka a ta... ta...
24: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
23: Klepeta.
25: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
26: To je ta země zaslíbená.
27: A co budeme jíst, praotče?
26: Objednám košík. S popravou zdarma?
27: S dopravou.
28: Žižka to koupil!
29: Ještě ne.
30: Chceš tam něco přivodit, bratře?
31: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
32: A stahání nákupu je kanec.

mi to stačilo říct. Prsteny ze zlata, diamanty takový, že se na ně chodí koukat do muzea hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidíš jinou, není to reflex. Šohaďu kolem tebe může být třeba 200, takovýho jako já nenajde.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
0: Byla. Remember how the stars stole the night away.
2: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
8: S dopravou.
9: Žižka to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivedit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
14: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
15: Krásněmi končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
16: Medvěď musí dobře pít, svačna v boxe v bezpečí,
17: pak hrnky, flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
18: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
19: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Fortwing T5 již od 549 900 korun.
1: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Uni hobby.
4: Jednotka je na místě.
5: Flexa, Akučka a ta...
6: Ksoviňák, Čertí lejno, Arabela, Pajtěr...
5: Klepeta.
7: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
8: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
9: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Tak zásuvky jedou.
15: Díky moc. Co jsme dlužní?
14: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
16: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
17: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
18: To je mazec.
17: Datart.
19: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
20: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
22: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
21: Na grilu.

I'ma fire it all.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Bila klubu za 109,90.
0: Bila.
2: Remember how the stars stole the night away.
1: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelo.

0: úřadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na...
11: Krásně mi končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
12: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí. Pak hrnky, flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
13: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
14: Soutěž Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
16: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
17: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
18: Omoda.
19: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
20: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
19: Na grilu.
21: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
22: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
23: To je mazec.
22: Datart.
24: Jiřinko? Jiřinko?
25: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
24: No jo, přišla na snídani.
25: No Jiřinko.
24: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
25: Dobrý nápad.
24: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
25: Až 70%.
24: No, a to je pěkný.
25: To je pěkný?
26: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
27: Uni hobby.
28: Jednotka je na místě.
29: Flexa, Akučka a ta...
30: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
29: Klepeta.
31: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
32: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

popsaný papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní.

0: 49 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
4: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
5: Pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
13: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
14: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
15: No to půjde těžko bez křídel.
14: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
15: Aha, a jak asi?
14: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
15: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
16: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
17: To je ta země zaslíbená.
18: A co budeme jíst, praotče?
17: Objednám košík. S popravou zdarma?
18: S dopravou.
19: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
16: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
8: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
0: No jo, přišla na snídani.
8: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
12: Dobrý nápad.
19: Možná nevypadá nic.

0: Moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
1: Až 70%.
0: No, a to je pěkný. To je pěkný?
2: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.

سمعي كم حال.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Tati, co to je?
3: To je Kaufland Card Extra, svět plný výhod. Je! Obrovské slevy. Pro vás, pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
6: Učím se od mistrů.
5: Vždycky je co zlepšit.
7: Já se vrátím.
5: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
11: Byla. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
15: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
16: Hele. Slyšel? Rekvizitárně na Baronově.
15: Chalupáři hezky česky. Penny.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
11: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
17: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
19: Omoda.
20: Očko tě zve do kina.
21: Kam jedeš, Ano?
22: Do Berlína.
21: Nemáš kluka?
22: Nemám.
21: To je fajn.
22: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
21: Smysl, že chceš být sama.
22: Možná nechce. Já nevím.
21: Já nevím.
22: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
21: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

si teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku, skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Tati, co to je?
3: To je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
8: Nejde elektřina.
1: Zaplatíme vám novou. Innogy.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
11: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
12: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
13: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci kobliha s ovocnou náplní za 4,90. Penny.
14: Tady jsme!
15: Oh. Trosečník, který není spocený.
16: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
17: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
20: Omoda. Oh,

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Since your heart is beating,
2: víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Tati, co to je?
4: To je Kaufland Card Extra, svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
6: Nádhera. Díky, kámo.
7: To nebylo tobě, Ralfe.
6: Tomuhle já říkám umění.
7: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
8: Skvělé nářadí.
6: Zvládnete to.
9: Arnolde, přestaň!
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
11: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
12: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
14: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci kobliha s ovocnou náplní za 4,90. Penny.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladí.

0: Lidl? Bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
1: Byla.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: na duši. Je, harmonika, to je dobrý solo.
1: Léto s Penny, hezky česky.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
1: Učím se od mistrů.
0: Vždycky je co zlepšit.
2: Já se vrátím.
0: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: Ahoj, mami.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Jednoduše skvělá.
7: Gianna mia!
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík. S popravou zdarma?
9: S dopravou.
10: Žižka to koupil!
11: Ještě ne.
12: Chceš tam něco přivodit, bratře?
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: A stahání nákupu je kanec.
15: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
16: No.
17: Já jsem si přišla rád s kamením.
18: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
16: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
19: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aio s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aio, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aio a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aio na alza.cz.
0: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
2: Aha, jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
5: No jo, přišla na snídani.
4: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
4: No, a to je pěkný. To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

Nikdy se nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Některé věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

vysvětlit, musíš zažít, režim nerušit, teď se mi daří, pořád jsem hladový a nevím, jestli jsem mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale

0: To je mega dobrý. A víš, co je ještě dobrý? Tam je ten výhled, kámo. No, vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím.
2: Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Mami, já mám...

0: jednoduše skvělá.
1: Gemma mia!
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme na...

0: a výtky, a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
1: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
12: No jasně, že jo. E.ON.
13: Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
9: Tak zásuvky jedou.
4: Díky moc. Co jsme dlužní?
9: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
14: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
16: Volá vaše nádobí o pomoc.
17: So what?
16: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
18: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Létuže pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bakárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Timková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrano.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Nálikový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon. Vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg a banány 1 kg za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, mami.
4: Dobrý den.
5: Jednoduše skvělá.
6: Gianna mia!
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
8: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
9: Pak hrnky, flašky, kufříky vyměním za kuponky.
10: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
2: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Ochutnejte svět a exotickou rozmanitost na japonský způsob. V Lidlu od pondělí najdete gyoza knedlíčky za 44,90. Sushi různé druhy za 79,90. A biomaču za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na grilu.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík. S popravou zdarma?
15: S dopravou.
16: Žižka to koupil!
17: Ještě ne.
18: Chceš tam něco přivodit, bratře?
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
20: A stahání nákupu je kanec.
21: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
22: No.
23: Já jsem si přičel rád s kamením.
20: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
22: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
2: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
24: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
25: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
26: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
27: Omoda.
28: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
29: No to půjde těžko bez křídel.
28: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
29: Aha, jak asi?
28: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
29: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
30: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
0: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
1: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Tak zásuvky jedou.
6: Díky moc. Co jsme dlužní?
5: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku, skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Tati, co to je?
3: To je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Nádhera. Díky, kámo.
6: To nebylo tobě, Ralfe.
5: Tomuhle já říkám umění.
6: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
7: Skvělé nářadí.
5: Zvládnete to.
8: Arnolde, přestaň!
9: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
10: V akci káva Jakob's Velvet. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
11: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Billa klubu za 109,90.
12: Billa.
14: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citovosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
15: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
16: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
17: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
18: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku, tulám se mezi regály, dám si chleba, díky.
1: Penny. S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
20: Omoda.
21: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká. Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Mami, já mám mega hlad.
5: Rybičková.
6: Jednoduše skvělá.
4: Gianna mia.
0: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
14: Volkswagen.
15: To je ta země zaslíbená.
16: A co budeme jíst, praotče?
15: Objednám košík. S popravou zdarma?
16: S dopravou.
17: Vyška to koupil!
18: Ještě ne.
19: Chceš tam něco přivodit, bratře?
20: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
21: A stahání nákupu je kanec.
22: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
23: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
24: Brev zná jednodušší způsob.
0: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
24: Non-stop čistý.
23: A svěží.
0: Nový Brev Color Auto Active.

0: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
1: No jo, přišla na snídani.
0: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
1: Dobrý nápad.
0: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
1: Až 70%.
0: No, a to je pěkný. To je pěkný.
2: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.

0: Očko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Jsi myslel, že chceš být sama?
2: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.

to say.

Thank you.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Forting T5 již od 549 900 korun.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.
6: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
7: Aha, a jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
7: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
8: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Ah.

0: domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
5: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Mami, já mám...

0: Jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí. Remember
5: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
7: To je hodně nábytku.
8: Slevy!
7: Třeba ty.
8: Na ložnice.
7: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
8: Skladem!
7: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
9: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

ve světle musíš zažít, režim nerušit, ať se mi daří, pořád jsem hladovej a nevím, jestli jsem mladej, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale jsou věci, na který vždycky seš sám. Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty čísla jsou pořád větší.

0: To je mega dobrý. A víš, co je ještě dobrý? Tam ten výhled, tam. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak mi...

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tady jsme!
5: Oh. Trosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Tati, co to je?
9: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Atraktivní odměny. A nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
10: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
11: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
12: Učím se od mistrů.
11: Vždycky je co zlepšit.
13: Já se vrátím.
11: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
14: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
15: Takže vás nesvědí hlava?
14: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
16: Čau, Giacomo!
17: Čau, Marko! Čau!
16: Čau!
17: Děla marmeládu, dáš si?
16: Marmoláda, lyžovačka, Itálie.
17: No, marmoláda, marmeláda, česky, lyžovačka.
16: Ah, hezky, česky.
18: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
19: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
18: Léto s Penny, hezky česky.
20: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
21: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
22: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
23: Omoda.
24: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu.
0: Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always. Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Očko tě zve do kina.
23: Kam jedeš, ano?
24: Do Berlína.
23: Nemáš kluka?
24: Nemám.
23: To je fajn.
24: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
23: Jsi myslel, že jsi být sama.
24: Možná nechce. Já nevím.
23: Já nevím.
24: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
23: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.
25: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku, skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tady jsme!
5: Oh. Prosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Tati, co to je?
9: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Atraktivní odměny. A nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
10: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
11: Takže vás nesvědí hlava?
10: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
12: Nádhera. Díky, kámo.
13: To nebylo tobě, Ralfe.
12: Tomuhle já říkám umění.
13: Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
14: Skvělé nářadí.
12: Zvládnete to.
15: Arnolde, přestaň!
16: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
17: Čau, Giacomo!
18: Čau, Marko, co ty tady?
17: Já tady chata mám!
18: Ty koupil chatu tady, proč ty tady?
17: Proč tady kousek peri, 5 kilometrů
18: peri? To jeme peri, kousek, peri, to dobrý tady chata.
17: No, mangiare.
19: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
20: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
21: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
22: Omoda.
23: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
24: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
25: Hele. Slyšel? Rekvizitárně na Baronově.
19: Chalupáři hezky česky. Penny.
26: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu.
0: Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
7: Tati, co to je?
8: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
9: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
10: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
12: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
14: Omoda.
15: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
17: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow! To je síla.
14: Učím se od mistrů.
17: Vždycky je co zlepšit.
18: Já se vrátím.
17: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Očko tě zve do kina.
2: Kam jedeš, ano?
3: Do Berlína.
2: Nemáš kluka?
3: Nemám.
2: To je fajn.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
2: Jsi myslel, že jsi s věcama.
3: Možná nechce. Já nevím.
2: Já nevím.
3: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme, vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
4: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
6: Tati, co to je?
7: Oh, to je Kaufland Card Extra, svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
8: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: je to tady? Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
1: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
0: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
8: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
9: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba myčku nádobí značky Bosch s chytrým ovládáním nebo vestavnou troubu Bosch s funkcí přídavné páry. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
1: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak? Remember
6: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na grilu.
10: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
12: Aha, a jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
13: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík. S popravou zdarma?
15: S dopravou.
16: Žižka to koupil!
17: Ještě ne.
18: Chceš tam něco přivodit, bratře?
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
20: A stahání nákupu je kanec.
21: Hodně nábytku.
22: Sedačky.
21: Třeba ty.
22: Žluté.
21: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
22: Rohové.
21: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
23: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
24: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
25: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
26: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
27: Omoda.
28: Já ti nevím.
29: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
28: No jasně, že jo. E.ON.
29: Dobrý den.
28: Dobrý den. Jste tu dlouho?
29: Už přes 20 let.
30: Tak zásuvky jedou.
15: Díky moc. Co jsme dlužní?
30: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíne.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Očko tě zve do kina.
27: Kam jedeš? Ano.
30: Do Berlína.
27: Nemáš kluka?
30: Nemám.
27: To je fajn.
30: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
27: Jsi myslel, že chceš být sama.
30: Možná nechce. Já nevím.
27: Já nevím.
30: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
27: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku, skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Tati, co to je?
3: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
4: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
5: Nádhera!
6: Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe. Tomuhle já říkám umění. Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
7: Skvělé nářadí.
5: Zvládnete to.
6: Arnolde, přestaň!
8: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
10: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
12: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
13: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
14: Byla.
16: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
17: Karlova koruna, Petrova bohuna, oh yeah.
18: Karla to.
17: Oh yeah, yeah, yeah.
19: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
19: Léto s Penny, hezky česky.
18: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o ní...

0: disperata.
1: No.
2: Já jsem si přičarát z kamenu.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
8: S dopravou.
9: Žižka to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivedit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
14: Ahoj, mami.
15: Dobrý den. Dobrý den.
16: Jednoduše skvělá.
17: Gianna Mia.
18: To je hodně nábytku.
19: Slevy.
18: Třeba ty.
19: Na ložnice.
18: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
19: Skladem.
18: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
20: Co to bude, mladá dáma?
21: Grancocino.
22: Já si dám misku grankaše.
23: A já jako vždy.
20: Horké granko.
24: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
25: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
26: V pořádku, můžete jet.
25: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
27: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
28: Tajemství mé pleti?
29: Je to jednoduché.
28: Oslo Skinlab. Jeden sáček každý den. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte slevu 70% na první balení. Oslo Skinlab.cz.
30: Já ti nevím.
31: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
32: No jasně, že jo. E.ON.
33: Dobrý den.
31: Dobrý den. Jste tu dlouho?
33: Už přes 20 let.
34: Tak zásuvky jedou.
35: Díky moc. Co jsme dlužní?
34: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
24: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
36: Každý rodič umí něco jedinečného.
37: Máma. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
38: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
39: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
40: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
41: A dělají to taky ostatní?
42: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
43: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
44: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
45: Je to napínavé!
46: To dáš!
47: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
48: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
49: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
50: Remember how the stars stole the night away.
51: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid e-tech samodobíjecí. se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
0: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Očko tě zve do kina.
1: Kam jedeš? Ano.
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
1: Myslel, že chceš být sama.
2: Možná nechce. Já nevím.
1: Já nevíš?
2: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Některé věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

zažít, režim nerušit, teď se mi daří, pořád jsem hladový a nevím, jestli jsem mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale jsou...

0: Žádný stovky.
1: To je mega dobrý, ale víš co je ještě dobrý? Tam ten výhled, tam. Vidíš ty hory, kámo?
2: Vidím.
1: A vidíš ten vítr, kámo?
2: Cítím. Tak, dívej se jak milionář.

0: to je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Mami, já mám mega hlad.
11: Rybičková.
12: Jednoduše skvělá.
10: Gianna mia.
13: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Favi. To je hodně nábytku.
15: Sedačky.
14: Třeba ty.
15: Žluté.
14: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
15: Rohové.
14: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi, vyhledávač nábytku.
16: Co to bude, mladá dáma?
17: Gran cappuccino.
18: Já si dám misku. Gran kaše? A já jako vždy?
16: Horké granko.
19: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
20: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
21: No.
22: Já jsem si přišla rád s kamením.
23: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
21: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
24: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat?

0: Tinak.
1: Remember how the stars stole the night away.
2: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
3: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90 a Bel řepkový olej za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
11: Je to napínavé.
12: To dáš.
10: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
13: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
14: Každý rodič umí něco jedinečného.
15: Máma, mluvit dětskou řečí.
16: To umí maminka.
17: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
18: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
19: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
20: A jinde?
19: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
21: Já jsem také živý.
22: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
23: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

víc, teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podeře.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přihodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přijde rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
13: To je hodně nábytku.
14: Slevy.
13: Třeba ty.
14: Na ložnice.
13: A všechno s přehlednými filtry.
14: Skladem.
13: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy. Vyhledávač nábytku.
15: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Ahoj, mami.
17: Dobrý den.
18: Dobrý den. Víčiky.
19: Jednoduše skvělá.
20: Gianna mia.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Remember how the stars stole the night away.
23: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
24: Ochutnejte svět a exotickou rozmanitost na japonský způsob. V Lidlu od pondělí najdete gyoza knedlíčky za 44,90. Sushi různé druhy za 79,90. A biomaču za 139,90.

0: To se vyplatí.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z Brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Medvěd musí dobře být, svač na boxe v bezpečí.
6: Pak hrnky, flašky, kufříky
4: vyměním za kuponky.
7: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
8: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
17: V pořádku, můžete jet.
16: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
18: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme, vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
19: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. V pátek na Očko Star.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba myčku nádobí značky Bosch s chytrým ovládáním nebo vestavnou troubu Bosch s funkcí přídavné páry. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak? Remember
12: how the stars stole the night away.
13: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Bila klubu za 109,90.
14: Bila.
16: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
17: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
16: Na grilu.
18: Favi. To je hodně nábytku.
19: Sedačky.
18: Třeba ty.
19: Žluté.
18: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
19: Rohové.
18: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi. Vyhledávač nábytku.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
13: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
20: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
21: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
22: Omoda.
23: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
24: Nádobí Fabíne.
23: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
25: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
22: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
22: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
22: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
24: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Ah.

0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Billa klubu za 109,90.
4: Billa.
6: Remember how the stars stole the night away.
7: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na grilu.
15: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
16: No to půjde těžko bez křídel.
15: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
16: A jak asi?
15: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
16: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
17: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
14: Ah.
0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během

0: Nehromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
3: To je hodně nábytku.
4: Slevy!
3: Třeba ty.
4: Na ložnice.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Skladem.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
6: No jo, přišla na snídani.
5: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
6: Dobrý nápad.
5: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
6: Až 70%.
5: No, a to je pěkný.
6: To je pěkný?
7: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
12: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
13: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
14: Nádobí Fabíne.
15: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
16: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. V pátek na Očko Star.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přičel rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík. S popravou zdarma?
9: S dopravou.
10: Žižka to koupil!
11: Ještě ne.
12: Chceš tam něco přivodit, bratře?
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: A stahání nákupu je kanec.
15: Remember how the stars stole the night away.
16: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
17: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
18: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
19: Nádobí Fabíne.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Každý rodič umí něco jedinečného.
6: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
9: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
8: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
15: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
20: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
21: To je hodně nábytku.
22: Sedačky.
21: Třeba ty.
22: Žluté.
21: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
22: Rohové.
21: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
23: Mami, já mám mega hlad.
24: Rybičková. Diana
25: Mia. Jednoduše skvělá.
26: Diana Mia.
27: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
28: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
29: No jo. Přišla na snídaní.
28: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
29: Dobrý nápad.
28: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
29: Až 70%.
28: No, a to je pěkný.
29: To je pěkný?
30: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
7: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
10: A jinde?
7: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
11: Já jsem také živý.
12: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
13: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
14: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
19: Vzpomínáte? To byla doba.

smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres. Thank you so much.

Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Bila klubu za 109,90.
2: Bila.
4: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Ahoj, mami.
7: Dobrý den.
8: Jednoduše skvělá.
9: Gianna mia.
10: Remember how the stars stole the night away.
11: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
12: To je ta země zaslíbená.
13: A co budeme jíst, praotče?
12: Objednám košík. S popravou zdarma?
13: S dopravou.
12: Žižka to koupí!

0: Ještě ne.
1: Chceš tam něco přivodit, bratře?
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: A stahání nákupu je kanec.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
17: Nádobí Fabíne.
16: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
18: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
19: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
20: A jinde?
19: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
21: Já jsem také živý.
22: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
23: Každý rodič umí něco jedinečného.
24: Máma, mluvit dětskou řečí.
25: To umí maminka.
26: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
23: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
27: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
28: No jo, přišla na snídani.
27: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
28: Dobrý nápad.
27: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
28: Až 70%.
27: No, a to je pěkný.
28: To je pěkný?
23: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
29: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
30: Co to bude, mladá dáma?
31: Gran Cochino.
32: Já si dám misku. Gran Caché.
33: A já jako vždy.
30: Horké granko.
23: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
34: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

bye.

co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Byla klubu za 109,90.
3: Byla.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
6: Volkswagen.
7: JISK nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
10: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol. Nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
11: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
12: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí osíle dvojitého espressa.
17: Jedině od Chibo.
18: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
19: Volá vaše nádobí o pomoc.
20: So what?
19: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
21: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
22: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
23: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
22: Na grilu.
24: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
25: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
26: We'll be right back.
0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
6: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
15: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, chytí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvý tělo, jak sochu z mramoru, na slunci dlaně mi hýčkal. Tašky mám zbalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa touhami vonící přístav.
1: A ty právě spíš, tuším, co odpovíš, až se tě zítra zeptám, jestli se mnou letíš pryč.

Horký jsou noci jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkaj za tebou, nevím jak s nimi sáro mám přestat. Já zažil tu stahy, co netíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy dohraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala si v ráji, narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. Nejde mi tu spát, mám tě stále rád.

0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Tati, co to je?
14: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
15: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
16: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambi.

0: Singapur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíne.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
8: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
9: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: To je hodně nábytku.
12: Sedačky.
11: Třeba ty.
12: Žluté.
11: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
12: Rohové.
11: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
13: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle text.

musíš zažít. Režim nerušit, teď se mi daří, eh. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale jsou věci, na který vždycky seš sám. Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty čísla jsou pořád větší, eh.

0: To je mega dobrý. Ale víš, co ještě dobrý? Tam ten výhled, tam. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak milion.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivedit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
12: Ahoj, mami.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
14: Gianna Mia.
15: Gianna Mia.
16: Jednoduše skvělá.
15: Gianna Mia.
17: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energii, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
19: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
17: Dobrý den. Jste tu dlouho?
19: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
2: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
8: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Tati, už jsem to vymyslel.

0: Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: poklad, což se hodí.
1: A čemu je to dobrý?
0: Abys ho pak mohl celý rozdat. Stane se, že když hledám vím, zjistím, že moc piju. Ale to jenom, když ho hledám na pódiu. Dokud hraje beat, co jemný je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.

Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Víc pro podzim. Vyzdobte si svůj domov podzimními dekoracemi už od 59 korun. Pro svou oázu pohodlí a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Mami, já mám

0: Jednoduše skvělá.
1: Gianna mia.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aio s kulatou kartáčkovou hlavou.

0: Hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B iO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B iO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B iO na alza.cz.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík. S popravou zdarma?
9: S dopravou.
10: Žižka to koupil!
11: Ještě ne.
12: Chceš tam něco přivedit, bratře?
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: A stahání nákupu je kanec.
15: Volá vaše nádobí o pomoc.
16: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Tak zásuvky jedou.
7: Díky moc. Co jsme dlužní?
6: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
8: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: another.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra. Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Kati, co to je?
1: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
6: No jasně, že jo. E.ON.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Tak zásuvky jedou.
10: Díky moc. Co jsme dlužní?
9: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
11: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun. Sleva 60%. A sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
14: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
15: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
16: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
17: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
18: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
19: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
20: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maškova,
21: René Dan,
22: Monika Tymkova,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrano.
21: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
24: Nálikový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji navíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show už za chvíli na očku.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

from Wednesday to Monday.

0: Hloubková péče s Panthenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Kliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Kliss Scalp Balance.
1: Tati, co to je?
2: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
0: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Každý jsme jiný. Ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu. A k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
4: Volkswagen.
5: Volá vaše nádobí o pomoc?
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
7: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
9: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
10: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Chibo.
2: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
3: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
4: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
5: Brev zná jednodušší způsob.
6: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
5: Non-stop čistý.
4: A svěží.
6: Nový Brev Color Auto Active.
7: Dobrej por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
8: Red Bull vám dává křídla.
9: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
13: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
14: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun.

0: Provident. Spolu to zvládneme.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bakárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Timková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrano.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nájkový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Nech do ní svoji navíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, už za chvíli na Očku.

možná to ticho, když chvíli počkáš, ti řekne víc o tom, co hledáš.

hledá láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout. Chystá se prej konec světa, tramtadá.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivodit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
12: Ahoj, mami.
13: Dobrý den.
14: Jednoduše skvělá.
15: Gianna mia!
0: Volá vaše nádobí o pomoc.
14: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
16: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
17: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
7: Volkswagen. Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
9: No to půjde těžko bez křídel.
8: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
9: Aha, a jak asi?
8: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
9: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
10: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
11: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku? Zase u tebe?
12: No jo, přišla na snídani.
11: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
12: Dobrý nápad.
11: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
12: Až 70%.
11: No, a to je pěkný. To je pěkný?
13: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Mašková,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, stiši kulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: A dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show už za chvíli na Očku.

0: Příběhu se uvolňují endorfíny, hormon štěstí.
1: Jo, tak to fakt necítím.
2: Vím vždycky, že ji předběhnu. To může trénovat, jak chce.
1: Tak se vsadím. Když tě porazím, požádáš mi o ruku.
3: Je-li to kopy, to platí to.
4: Aby jsme do toho šlápli, jestli se chceš vdávat.
1: A my, bože,

Tu te garages ?

0: Tak dobrou. Teď je dneska středa. Vládneš to i po tom běhání, ne?
1: A jo, no to už mě nezabije.
0: Tak ve středu už radši běhat nebudeš. To nemůžeme riskovat.

0: Mě dobře poslouchej.
1: Co prosím?
2: Hrozná. Já přece nejsem svině.

fierce reaction when I see you with him side by side.

0: jsou z ní. Jo, aby jsme tam byli, protože tohle je tepa volebek svině.
1: Tak přidej, ne? Zaber.
0: Rybičky, rybáři, jedou!

0: Σταμάτησε.
1: Σωζέ.
0: Λέω, σκάμα.
1: Σωζέ.
2: Πιεκνά.

smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Tak Live, jediné talk show v Česku, kde se moderátor tváří chytře a nikdo mu to nevěří. Dobrý večer. Většina z nás si své soukromí ve vztahu možná pečlivě hlídá. Naši dnešní hosté ale svůj život sdílejí s tisíci lidmi na sociálních sítích a na internetu. Patří k nejvýraznějším párům na české internetové scéně. Jejich společná videa a fotky mají obrovský zásah u mladé generace. Ona je úspěšná zpěvačka a on zase populární tvůrce videí. Společně tvoří tým, který dokáže bavit i provokovat. Dneska ale nebudou koukat do objektivu svého telefonu. Paráda. Dnes je žádná aplikace ani filtr nezachrání, protože usednou do našeho horkého žlutého gauče, dámy a pánové, Naty Hrychová a Creep. Tak, nazdár, bráško.
1: Usus.
0: Úplně narovno. Tak, posaďte se.
1: Děkujeme.
0: U nás hezky. Martin, jsi takový estet, co říkáš na naše studio?
1: Já si myslím, že opravdu stojí za to. Já si myslím, že to zkrátka je krásný důkaz toho, že ty si to umíš prostě zařídit.
0: Já si to umím udělat hezké.
1: A já vůbec nevím, co na to říct. Máš zkrátka pravdu.
0: Děkuji. Zároveň musím ocenit na začátek, než vás trochu blíže představím našim divákům, tak vaše outfity, je to tak na ty je z části rockerka, máš tam tu rockerskou duši, je to tam?
2: No rozhodně.
0: Je to lízný,
2: velmi.
1: To není částečně rocker, to je full blown jako rocker.
2: Děkuju,
1: jako,
2: říkáš to správně. Děkuju.
0: Výborně, ano. Oni spolu chodí.
2: Jsem ho to naučila.
0: Oni spolu chodí, jo. A vy tady máte vlastně fanoušky, vy jste fanoušci.
1: To je náš tábor tamhle, náš kotel tamhle.
0: Já jsem si nebyl jistý, ale víš, jak se to pozná? Oni koukají totiž na vás takhle.
1: Takže děkujeme.
0: Až se dostanu do fáze, kdy na mě budou... No nic. Takže... Outfity jsou moc hezký. Musím teda říct, že na ty stále nosí tyhle ty boty. Vy to možná neznáte, ono to má nějaký název, jo. Jsou to velký platformy, tyhle ty boty stojí třeba 40 tisíc.
2: To jsi trošku přestřelil.
0: Jako, já jsem chtěl,
2: ale... Těší mě, že si myslíš, že mám takhle drahý boty, jo, ale za stolik ne, no.
0: Prada, nebo co to je?
2: Prosím tě, to jsou New Rocky, to není žádná jako předražená, to je níž značka. Teda drahý jsou, jo, ale ne tolik. Už jsem naverbovala dokonce i Martina, takže Martin...
0: Počkej!
1: My jsme matching teďka.
2: Ano.
0: A nepletete si je?
1: Ne.
2: Ale má okovaný tady jo, trošku
1: jo,
2: víc.
1: No. Jo. Jako
2: kýpánský, víš.
1: Jsou v nich šrouby. Ale jakoby říkal si, jako, ty si totiž tou čtyřicítkou si sice netrefil cenu, ale trefil si 100% hmotnost, protože jsou opravdu jako těžký. Takže ne, vlastně... že to je jakoby fitko. Full, jako...
0: Takže hamstringy prostě maká, je všecko.
2: Jo.
1: A když to zkombinuješ s kreatinem, hele, tak je to úplná pecka.
0: O kreatinu něco vím. Ale bohužel tomhle tomu humoru se nezasmějou posluchači. Chtěl jsem naznačit, že si připadám trochu oteklej. A jediný vysvětlení je kreatin. Ne pivo. Je to kreatin. Tak a štítnou žlázu mám špatnou. Tak. A, dobře, kolik teda ty boty stojí?
2: Ty brďo, kolem podle mě osmičky, osmička, moje byly 8-9, no, tak 8 spíš.
0: Jako materiálu je na nich hodně.
1: Ale oni ano, potom držejí.
2: Ale jsou kožený, takže dejchají, i když se to nezdá. Jsou fakt dobrý. Můžeme to ještě klidně dál dělat reklamu těm botám.
0: Nezdá se, že dejchají, kde jsou ty membrány.
2: Tady jsou takový malinký dírky, jo, hele. Tady vidíš tyhle ty 4 dírky, tak tam to dejchají.
0: Klimatizaci celý noze.
2: Jo.
0: Tyhle ty 4 díry.
2: Ano. Ideálně, když mě i v létě, fakt si nedělám srandu. A je to v pohodě, nebo nikdo si nestěžoval zatím.
0: Dělají to i pro děti?
1: Já si myslím, že 100%. Tak jako ty děcka se nějak musí, že jo, umět bránit, že jo, tím, když člověk dostane. Tak
0: že kdyby byl třeba mini creep?
1: Jo, tak jestli něco bude nosit, tak tohle.
0: Tak bude nosit tyhle
1: 100%.
0: Bude mít ty rostomilý dupačky a k tomu tyhle ty satanistický boty.
1: Ano, no samozřejmě, ano. Jako za mě to by to bylo ideální kombo.
0: Máš já jsem totiž viděl jeden obchod ve Vodíčkové ulici, tam bokem u Lucerny, a tam nějaký takovýhle věci prodávají. A tenkrát mě to právě zaujalo. Proběh jsem kolem toho krámu, říkám, počkej. Cože, 8 tisíc za takový traktory. A je to výborná investice určitě.
2: Rozhodně, a oni fakt vydržej.
0: Je jako, vypadají to, prostě kolik válek už
1: oni mají strašně hlubokou podrážku. Jakože strašně hlubokou. A to ti povím, já jsem si je koupil a říkám si, paráda, takhle drahý boty, člověče, já, jako fakt z nich člověk měl radost a oni mají fakt jakože ten relief té podrážky je strašně hluboký a já jsem v tom člověče první den šlápl do
0: Jaj.
1: A teďka člověk si říká, jak to máš, že jo, jak to máš teďka vyčistit, tak já jsem normálně přiběhl domů, nechal jsem to normálně na balkóně, abych to jako zpracoval a vymyslel, co s tím a jel jsem normálně na takový to do vysokotlaký čištění, jak máš normálně na auta. Znáte to, ne? Jak prostě přijedete, taková ta bezkontaktní...
2: Jo,
1: Vapka, přesně. A já jsem tam normálně tu botu postavil a vyčistil jsem to normálně myčkou v myčce na auta, no.
0: Počkej, to je mimochodem výborný inovativní přístup k tomu, ale jsem si představit, že bys jako, Naty, podrž mi tady tu botu.
2: Mě do toho vůbec nezatahoval.
0: Já ten poběhnu tady a... Teďka jsou hrozně populární ty videa, kde na sebe ty páry stříkají tou vysokou...
1: To mě úplně minulo, člověče.
2: To asi sledujeme jiný content.
0: To ti nemohlo minout, tak Jovinečka znáte, ne? Tak Jovinečko se proslavil tím, že oznámil svůj nový vztah tak, že dojel na tuhletu myčku, kde je ta vysokotlaká babka, kterou se čistě k***na z bot a špína z auta. A takhle začal stříkat na svoji novou holku, že jo? Nejdřív si teda vzal šampónem, aby nepřeskakoval ten proces. A pak takhle na sebe stříkali a celý internet se smál a všichni...
2: A smála se i ta holka? Nebo jenom všichni kolem?
0: Jako smála, ale pak nějaký pán o tom udělal video a říká, jste normální? Vždyť jí to mohlo, já nevím...
1: Ty vlasy urvat, že?
0: Řasy nebo něco takového.
2: Já to cením, je to originální, ale já bych to nedělala, Martine. Jo.
1: Fakt?
2: No, spíš klidně naopak, ale jestli naopak... Tak klidně.
1: No Martin. Takhle, jako takhle, z nás dvou jsem já ten, kdo nemá úplně ten půd sebezáchovy.
2: To je pravda.
1: Takže...
0: Jsem moc rád, že to říkáte, protože pokud třeba Martina tolik neznáte, tak on je prostě hrozně náchylný pro tyhle ty typy věd. On je takový jako Jackass. Prostě...
2: Jo.
0: Ale to bychom jako mohli by zkoušet.
1: Já nechápu, čemu se smějete. Myslím, že to bude Slavíky, tak za náma přišla
2: to
1: prostě...
2: Pravda.
1: Můžeme říct, kdo to byl? Asi to budeme to říkat?
0: Jo, řekni to.
2: To bylo hezký.
1: No tak to bylo hezký.
2: Snad se za nás nestydí teda.
1: To já si myslím, že ne. No řekni to. Jen to řekni.
0: No,
2: já v tu dobu to bylo takový, že jsem z toho byla trošku vypsychla, že ty brďo, to jsme možná jako přepálili, šli jsme na Slavíky a přilítla za náma...

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík. S popravou zdarma?
2: S dopravou.
3: Žižka to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivodit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: jednoduše skvělá
1: Gianna Mia.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Ah.

0: volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
4: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energii, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Tak zásuvky jedou.
9: Díky moc. Co jsme dlužní?
8: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
10: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Máš hypotéku na baráček?
1: Ježiš,
2: cashby.
0: Tak se jmenuje Martinův nový projekt. Pojďme si ukázat něco z tvé tvorby.
3: Tentokrát jsem narval ještě větší, ještě luxusnější vilu, ještě větším množstvím kreativních lidí. Výsledkem jsou 4 narvaný videa, co dají dohromady hodinu koncentrované zábavy, jakou se tu ještě neviděli. Přivítáme nový tváře, zažijeme neopakovatelné momenty a omylem nakoupíme absolutně neadekvátní množství vajec. Ale o tom později. Dávejte like, odběr do komentářů, mi napište, co bychom tady měli dělat. Na martingrim.cz porzujte tyhle ty nový naprosto luxusní lahve a nezapomeňte sledovat až do konce.
0: Co jsi říkal na konci? To bylo... Martin. Já mám rád, když někdo mluví rychleji než já. A ty seš jeden z těch lidí, kdo to umí.

0: ty umíš potěšit, hele, ty umíš potěšit. No člověk prostě musí jako to občas zadremolit trošku rychle, aby šel s dobou, protože lidi potom strašně rychle ztrácí pozornost.
1: Nebo se ti načítá znova views, když se to musí pustit znova?
0: A vidíš, to se mi vlastně děje taky. To vlastně, na to jsem vůbec nepomyslel a to je vlastně
1: opakovaná
0: pravda.
1: Opakovaná přehrání a to je tímhle tím.
0: Jo, ale já to jako bylo, že ty videa stříhám tak, aby byly strašně rychlý, aby ten člověk jako by musel pustit ještě jednou. To je jako se Šrekem, jako by to prostě jako nechytneš všechny ty vtipy na poprvý.
2: Že by byl teda, že zrovna Šrek tak intelektuálně náročný?
0: Hej, pro tebe nebyl?
2: Hej, oslík.
0: Pro mě třeba strašně.
2: Cibule má vrstvy.
0: Zlobři mají vrstvy, cibule mají vrstvy. Chápeš? Jsme jako cibule. Sorry, já se trošku omlouvám, já zrovna tohle je jeden z těch filmů, který mám opravdu jakoby nastudovaný tam je zpátky. Protože jsem si ho pouštěl, co? Víckrát, tak přesně.
1: Takže bys to dokázal bys, nevím, třeba parodovat Prince Krasoně?
3: A pojď.
0: jak to bylo?
3: Ty já si myslím, že by mi sednul spíš na oslíka teda, ale...
1: Chceš být oslík?
0: Ne.
3: Takže byste byl krasoň, jo, ale...
1: Na ty, vyber mu to, vyber mu
0: já
1: to.
0: Já jsem teďka nervózní, já se teďka na nic nevzpomenu.
3: A to
0: nepřemlouvejte mě, Ježiš. Tak oslíka dá.
3: Dej oslíka.
0: Ale já nevím, jakoby, co bych měl říct oslíka, já vůbec nevím. Nic nás nezastaví, hej, vzhůru na oslíku, já nevím. Opravdu nevím. Já opravdu nevím. On mě tady uvádí do rozpaku.
1: Tak to je moje práce, sakra, jsem rád, že jsem tě vyhecoval.
0: Děláš ji dobře.
1: No, tak to se uvidí ještě. Ten baráček, ten projekt, vypadá to jako Like House, to logo i, to je asi nějaký.
0: Vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Je to parodie na nějaký house?
0: Vůbec nevím, o čem mluvíš, to je absolutní čistá náhoda, rozhodně jsme to takhle nekoncipovali, rozhodně jsem to nekoncipoval stylem, že jako jsem schopný udělat jako ekvivalentní show a lepší. Nesmějte se tomu!
1: Ty jsi chtěl teda ponížit
0: televizní... Ne, Kriste, ty mě chceš mediálně zabít! Ne.
1: To prostě zvládne kluk s mobilním telefonem a s baráčkem.
0: Takhle, tam jakoby, já jsem to nenatáčel, to bylo na foťák.
1: Pojďme se podívat jenom na ty covery těch jednotlivých dílů.
0: Dobře, takhle, hele, na vysvětlenou.
1: Nedělám crazy věci, na vysvětlenou. Nedělám crazy věci.
0: Na vysvětlenou, ten kluk věděl a šel do toho jakoby s tím, že opravdu byl v pohodě s tím, že se mu bude holit hlava.
1: Nevypadá moc v pohodě.
0: Já vůbec nevím, o čem mluvíš, tohle to je prostě náš kamarád Pojd a je to, ten člověk je v pořádku. Jo, a tohleto je Korunka, Barča, naše kamarádka, nejlepší piercerka a tatérka v České republice.
1: Piercerka?
0: No jasně, tak vidíš, že tam jako vydrží jehlu a tam na tom baráčku mi, že jo, udělala tady ty kovový srandy, že jo?
1: Taky bych ti je udělal.
0: Fakt?
1: Jsme kámoši.
0: No, tak mi ty vole příště propíchneš třeba něco taky, že
1: jo? Volejte mi jehlu a propíchnu ti bradavku.
0: Kdyby se, já?
3: Ale já jsem mu to navrhovala. To byl prvotní plán, ale nakonec toho sešlo.
0: Já bych se vůbec nedivil, kdyby teďka odsaď vyšel člověk, co by ti takhle na stříbrném podnose donesl tu jehlu s tou dezinfekcí a úplně, a? Speaking of piercing, jsem tady ready. Kam si ho píchneš dneska?
1: Tak pozor, a teďka jsi mě hrozně zklamal z jednoho důvodu. Znáte hru o, hru o trůny, Stranger Things? Tak mně přišlo prostě smutný, jak vy, nevím, 10 let tvoříte ten příběh, který má to epické vyvrcholení. Teď to tam celý jako ten poslední díl vydáte ven a všichni ty lidi, to není poslední díl. Teď je to taková s***. Tam bylo tolik chyb, víš, takových tolik mezer v tom, co se tam může všechno stát, to nedává vůbec smysl, všichni mají založený ruce, tohle to blá. A teď si vím, že ty tvůrci na to koukají dělají, och jo. A stejný pocit mám teďka já, když řekl, že jsme to měli mít připravený. Měli jsme tady mít tetovací salon a piercing.
0: Ale pozor, na ty si tam to tetování udělala.
1: Ty máš kérky.
3: No jasně.
0: A jaký ty jo? Ta jsem udělala krásnou kérku.
3: Já se zatím bojím na nějaký jako výraznější místa. Já mám otetovaný jenom kotníky celý, ale to je všechno.
1: OK. Pojďme se dostat taky k Naty, protože Naty je tvým sexy ekvivalentem. A zároveň je to hudebnice. Takže vím, že máme teďka nejsem si jistý. Vydáváš to v září?
3: Já bych tomu nedávala žádný konkrétní měsíc radši teda, ale chtěli bychom podzim, no, vydávat album, který připravujeme s kapelou a ještě ve spolupráci s Lukášem Chromkem, moc šikovný producent, výborný.
1: Z Hradce Králové mimochodem.
3: Fakt? Mm-hmm. To je taky hudební město, no.
1: Je to vynikající město, no, naprosto. Proto jsem se přestěhoval do Prahy.
3: Je mi to jasný, jo.
1: No a já jenom se zeptám do režie, jestli nemáme náhodou ukázku, protože klip k Euforii bychom měli mít.
3: Oh.
1: Takže, mimochodem Euforia teďka vychází, skoro jsem si říkal, jestli to není nějaký, jestli se to neprolíná. Euforie je velice populární seriál a ty máš single, který se jmenuje Euforie.
3: Já bych ráda řekla, že to bylo jako naplánovaný, ale já strašně ráda píšu texty stylem, že si jako vypisuju slova, které se mi jenom líbí. A nemám zatím žádné jako příběh si tam dotvořím, jo? Ale miluju si fakt prostě jenom psát, že slovo prostě já nevím. Přesně, třeba New Rocky, to se mi líbí, to bych chtěla dát do songu. A nebo Euforie, to je hezký slovo. A pak většinou kolem toho prostě omotám ten zbytek. Takže fakt, fakt jenom hezký slovo, jako žádný deeper meaning to nemá.
1: To by třeba Koťák Live?
3: Koťák Live. Ale to už jsou dvě slova, to už by bylo komplikovaně.
0: Ona je strašně skromná. Normálně kontaktovali producenti, normálně, jo, Euforie a řekli, že prostě chtějí udělat jako nový soundtrack.
3: A tak já to nechci říkat úplně veřejně.
0: Jako když Shakira na ty viděla, že ty první díly nestojí úplně jakoby, že to nejsou úplně suproví, tak si řekla, hele, já s tím nakonec,
3: nepřiznám.
0: No přesně.
1: Ale my to tady propálíme. To je přesně jako když třeba v Zootropolis to ústřední písničku naspívá Shakira, takže ty děláš Euforii. Dobře, ta Euforie, mám se tě ptát, co to je Euforie, nebo kdy tě to napadlo, ta Euforie? Byla jsi zrovna v Euforii?
3: Byla jsem zrovna u Erika ve studiu, ze kterým jsme to, teda nevím, jestli v Euforii, ale bylo to fajn. Jako jo,
1: a ti ne, nevadí ti to, je to v pohodě, Erik, studio Euforie?
0: Já mám Erika rád.
1: Otevřený vztah, všechno v klidu. Dobrý, pojďme se na to podívat. Pojďme se podívat na ukázku z Euforie. Víme, jak to skončí, nahý těla.
0: Ale jako, srdce nebije.
1: Jsou to i moje oblíbená slova.
3: To jsem ráda, to si budeme rozumět.
1: Nahý těla, prostě, to je dobrý.
3: Děkuju.
0: Máš rád nahý těla?
1: jak který? Třeba svoje úplně nahý tělo teďka ne. Já se sprchuju teďka potně.
3: Ale to jsem slyšela, že je prej jako dobrý na psychiku. Se sprchovat potně.
1: Jako nekoukat se na sebe, jak jsi nahý. Jenom, je to ano, funguje to. Hodně to pomáhá. Od té doby, co se na sebe nekoukám, prostě z nahej, tak se cítím. Prosím vás, přátelé, je to nadsázka, jo? My jsme velcí fandové body positivity. Že prostě chcem, aby prostě musíte se mít rádi.
0: Seš fanoušek těl.
1: Nenechte si sugerovat nic jiného. Ano, já miluju hmotu. těla. Můžeme jít dál? Já totiž tady mám takových pár věcí, co jsme na vás vyšťourali. A některý jste nám práskli. Martine, můžeš nám říct, Naty je Hrychová. Co znamená hrychocentrická soustava? Je to jen schoda příjmení?
0: Hrychnocentrická soustava, to je speciální vědecký fenomén, který jsem teda skromně objevil já. Avšak to totiž pochází z doby, kdy jsme ještě s Naty tak docela ještě nebyli spolu. A já jsem pozoroval, jak se Naty pohybuje na některých kulturních a společenských akcích. A všiml jsem si takového zvláštního fenoménu, kdy prakticky vždycky, když byla na nějaký takovýhle akci, tak se kolem ní vždycky vyselektovala skupina mužů. Říkejme jim třeba Patrik, Karel a Lojza. A já jsem vypozoroval to, že nesmějte se tomu. To je vážná věc. A já jsem vypozoroval to, že ať už byla kdekoliv, právě na té společenské akci, tak vždycky měla jednoho toho muže, toho Patrika, tak měla vždycky před sebou, ten, že jo, byl v té první linii, tak ten s ní jako mluvil.
1: Oh.
0: Potom tam byl ten Karel a ten byl vždycky, jako byl vedle ní, ale vždycky pod úhlem 45 stupňů. A ten tam jako stál s tím jako drinkem, jo, a jako
1: nezapojoval se?
0: Byl jakoby ready, kdykoliv zasáhnout, byla možnost se nějak jako projevit. Takže to byl potom Karel a potom tam byl Lojza, který zcela bezostyšně jako kometa orbitoval v elegantních kruzích kolem a ten to tak jako uzavíral. Jo? A ten vždycky jednou za čas přišel a hele, máš prosím tě jako všechno, nechybí ti nic, na ty ne, to je dobrý, já mu úplně všechno, co potřebuju. A zase jakoby pokračoval dál v orbitování.
1: Ten týpek, co jí psal ty domácí úkoly?
3: Taky.
1: Taky. Více účelovej Karel nebo co Lojza?
0: Lojza byl ten třetí. A takhle jsem si všimnul, že tohle je vlastně koncept rychnocentrické soustavy, že?
3: No jo. A takhle mi to vždycky vyprávěl, ještě když jsme byli jako právě, ještě jsme nebyli spolu, a já jsem s tomu hrozně smála, jako no jasně, ale tak jako dobrý, já jsem si všímala, že třeba nějaký ty kluci jako měli nějaký zájem o mě, ale o Martinovi jsem si to nikdy jako nemyslela a mě nikdy nenapadlo se zeptat. A jak to víš, Martine?
1: Protože pozoruju.
3: Jak to víš, že se takhle kolem mě pojebou?
1: Protože je pozorovat, no mimochodem, a ty seš...
0: Pozor. Ono se totiž nakonec ukázalo, že i já...
1: Jsi součástí.
0: Že i já jsem součástí rychnocentrické soustavy. Protože zkrátka, jakožto každá takováhle vědecká teorie potřebuje pozorovatele v celé té soustavě, no a já jsem byl lapen.
1: Super, představuji, jak nějakou oběžnou dráhu, kde je prostě mléčná dráha, tak tady prostě vidíme prostě Naty, jo, to je na ten velký rudej měsíc, nebo co to bude, a kolem ní takhle rotujou ty ostatní planetky.
0: Ano,
1: některý
0: ano.
1: S ní můžou i komunikovat,
0: ano,
1: jo.
0: Ano, interreagovat.
1: Interreagovat.
0: A tohle to jsem Natálce vyprávěl, když u toho byla její maminka a babička.
3: Jo, to je pravda.
0: A v ten moment se právě, myslím, jakoby zeptala přesně, jak to víš, Martine. No, tak.
1: No každopádně vy jste byli hosty EasyCastu, tenkrát jsme tomu říkali ještě EasyCast, teď už je to Koťákast. A já jsem taky trochu centrický k sobě.
0: To bych do tebe neřekl.
1: Koťákocentrický. No a tou dobou jste spolu byli krátce, tak co se odehrálo za ty dva roky, co jsme se neviděli? Jste spolu už teda skoro tři roky?
3: Mm-hmm. Skoro? Je to tak?
0: Požehnané tři roky.
3: Tak.
1: Pořád máte sex?
0: Jo, tak jako něco tam probíhá, že jo, občas, tak jako člověk si. Já bych měl držet hubu, víš. Já zase se do toho se dostaneme úplně stejně, na to posledně tak strašně ujelo. My jsme úplně se na to koukali na ten podcast a byli jsme, že ty vole, my jsme na sebe praskli strašně věcí.
3: Já si od té doby dávám takovýho bacha na všechno, co říkám. Nikdy jsem si tak nedávala pozor jako od tohohle rozhovoru. Za mnou chodilo tolik lidí, třeba i jako, ale v divadle, kolegové, víš, že ti to zasahuješ do práce, protože ty prej máš hodně sex, jo. A já... Tohle pomalu ani nevěděl, jak se jmenuje ten člověk, jsem ho viděla třeba po druhý v životě. On mě viděl teď úplně všechno.
1: Ano, Hrychová, děkuju.
0: Ale potom za náma vyloženě, na myslím, že to bude Slavíky, tak za náma přišla prostě, pravda. Můžeme říct, kdo to byl? Asi to budeme to říkat?
1: Jo, řekni to.
3: To bylo hezký.
0: No tak to řekni.
3: Snad se za nás nestydí teda.
0: To já si myslím, že ne. No řekni to. Jen to řekni.
3: No, já v tu dobu to bylo takový, že jsem z toho byla trošku vypsychla, že ty brďo, to jsme možná jako přepálili, šli jsme na Slavíky a přilítla za náma Eva Burešová a říkala, Ježišmarja, já vás úplně miluju, já jsem viděla ten rozhovor s váma, to je super, jak o tom všem otevřeně mluvíte. Já vypleskla a od té doby jsem si říkala, že to vlastně jako byl dobrý nápad.
1: No vidíš to, no, tak jsem rád, že to... Nebude se dneska bavit o těch sexuálních tématech, protože vy ty vztahová témata máte natolik zajímavá, že se tomu věnovat v podstatě ani nemusíme. Co mě zaujalo, je to, jak kluci koukají na to, za co holky utrácejí peníze, versus jak holky třeba koukají na věci, za které kluci utrácejí peníze. A tady máme jedno jablíčko z fáru.
4: Vy ženský utrácíte hrozně moc peněz za make-up, za oblečení a za píčoviny. Martine, ukaž mi, co jsi pořídil.
5: Pořídil jsem si paměťovou kartu do kamery.
4: Ukaž mi.
5: Ukaž mi.
4: Martine, kolik to stojí? Martine, kolik to stojí?
5: Ale tak to není jenom o tom, kolik to stojí.
4: Kolik to stojí?
5: Je to o tom, co na to natočíš.
4: Martine, kolik to stojí?
5: Je to o těch záběrech,
4: který kolik to stojí?
5: 13 000 korun.
1: Prostě... Technika je drahá. Mně se líbí, jak jsi na tebe takový podívala, ty jsi řekl tu částku, ona. za kartu.
3: Já bych jenom chtěla jako...
1: Kolik má teda tera?
3: No.
0: Kolik má tera? Půl tera?
1: Co? Jak půl tera?
0: Ale tak to je o té rychlosti. O tomu se nesmějte.
3: No, ty peníze si utratil velmi rychle za ní, to je pravda, no.
0: Ježiši Kriste! A teďka, je pravda, že si to teďka trošku vyčítám, protože teďka jakoby spořím na klimatizaci, no, takhle teďka, takže ono bude, má být horko, tak
1: bude, já bude velmi horké léto. Ale musíme být fair, jako jo, ty si kupuješ nesmyslný rychlokarty za nesmyslný peníze a na ty taky najdem nějakou špínu, ne? Ona chodí, co ale, ty chodíš, ty jsi nedochvilná.
3: Já nevím, o čem. Dneska jsem přišla včas.
1: Na ty chodí chronicky pozdě tak moc, že jí sdělují starty eventu v jiném časovém pásmu, aby to kompenzovala.
3: Martine.
1: Na ty má zároveň zlozvyk odjet domů i s lidma z party a dělat si afterparty doma.
3: Martine, o čem jste si s Koťákem povídali, když jsem nebyla přítomna?
1: Takže ona přijde, ona tam sice přijde díl.
0: Ben! Jako sorry, ale jako technický termín deal je naprosto super, ten nadřazený termín jako slovu později.
3: Já říkám později.
0: Já říkám deal.
3: Přijdu později.
0: Přijdu deal.
6: Přijdu deal.
0: Přijdu déle. Yes.
3: To je ten patriarchát, mě to úplně jasný, jako já tady nemám šanci. No.
0: Ale jakože takhle, jo, tak jako občas na ty, jako není, nejde úplně na čas, ale vždycky přijde jako naprosto nádherná.
1: Je to tak a tohle to byly mý úžasní mladí hosté a já mám rád mladé lidi. Creep, Naty Hrychová. Děkujeme, že jste byli součástí dalšího dílu Koťák Live. Za sebe a za celý tým můžu říct jediné. Jste boží, milujeme vás. Koukejte se dál.

Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Tati, co to je?
4: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
5: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
6: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
8: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
9: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
10: nejde elektřina,
6: zaplatíme vám novou. Innogy.
11: Trosečník, který není spocený.
12: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
13: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
14: V akci rozkvět. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.

her butt. This, this, this.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
1: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
2: E-kondomy.
1: E-kondomy.cz.
0: Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
3: Konečně nadešel čas, aby i Švédsko zahodilo oblečení. Je tu pořad, o kterém všichni mluví. Těšili jste se na něj, stejně jako já. Začínáme tam, kde běžné rande končí, nahotou. Vítejte u pořadu Naked Attraction Švédsko. Zkoušíme tu něco nového. Už jsi někdy viděl 5 nahých dívek?
4: Ve skutečném životě ne.
3: A kdo ví, co se stane?
5: Nádhera.
3: Máme tu nezadané, kteří hladovějí po lásce. Necháme je, aby si z 5 nahých lidí vybrali protějšky na rande.
5: Připadám si jako v ráji.
4: Hotové potěšení.
3: Co se stane, když odložíte oblečení a necháte se řídit pocity a tělesnou přitažlivostí? Je tu 5 úžasných spodních částí těl.
4: Oči sem dolů.
5: Pěkné. Není to běžná situace a líbí se mi to.
3: Naked Attraction Švédsko. Vítejte u pořadu, který má rád odhalenou pravdu. Za mnou je 5 nahých nezadaných, kteří hladovějí po lásce. Udělají cokoliv, aby mohli jít na rande s touto kostí.
5: V životě jsem nešla na rande, protože mě nikdo nepozval. Jmenuji se Ilona. Mám 31 let a žiju v Malmö. Hledám kluka nebo holku. Jsem sarkastická a krutá, ale dokážu být i vtipná. Jsem sama už 4 roky a začíná to být fakt nuda. Hledám někoho klidného a zajištěného, ale v srdci opravdu hodně divokého. Perfektní rande, to musí určitě začít tréninkem. A potom

0: následuje dobrá večeře a sklenka, dvě nebo tři vína. Vím, co budu dělat večer. Nevadí mi se vysléct v televizi. Všichni jsme nazí.
1: Na tenhle pořad.
0: Na zdraví. Osamělý touží po vztahu. Doufám, že najdu svého budoucího partnera. Nejdřív se dívám na zadek. Nesmí být příliš malý ani velký hokejový. Měl by být kulatý a pevný. Prostě tak akorát do ruky, nebo možná do dvou, jestli mi rozumíte.
2: Vítám tě v našem pořadu, Ilono. Jaké to je tu být?
0: Je to skvělé.
2: Co si o tom myslíš?
0: Napadá mě plno věcí.
2: A nakonec půjdete na rande. Jaké jsi už měla rande?
0: Bude to moje vůbec první rande.
2: Ještě si neměla žádný vztah ani žádné rande?
0: Měla jsem vztahy, ale nikdy jsem nebyla na skutečném rande.
2: Na typickém rande s večeří v restauraci? Jak vypadá tvoje perfektní rande?
0: Něco bychom podnikli, následovala by večeře a víno, sklenka, dvě, tři.
2: Studuješ psychologii. Co se ti na práci psycholožky líbí?
0: Připadám si jako psycholožka svých kamarádů. Všichni se mi totiž svěřují se svými problémy. No tak proč bych to nedělala za peníze, že?
2: To je chytré. Jsi bisexuální. Jakým mužům a ženám dáváš přednost?
0: Muž musí mít kondici. A ženy ty by měly být hezké a ženské. Mít takové ty křivky, víte?
2: Co doufáš, že tu dnes večer najdeš?
0: Partnera, který má vše.
2: V těchto boxech jsou ženy i muži a jsou všichni nazí. A chtějí jít s tebou na rande. U všech najdeš něco, co se ti líbí a ceníš si toho. Odhalíme ti je od spodu. A v průběhu pořadu se bude jejich počet snižovat, dokud nezůstane jen jeden. A ten s tebou půjde na rande. Jsi připravená?
0: Rozhodně.
2: Začínáme. Jdeme na to.

0: Tak jo. Tváříš se spokojeně? Taky se tak cítím. Přitahuje tě něco specifického? Hlavou se mi míhá hodně věcí. Láká mě červený box. Aha. A proč? No, líbí se mi to tetování a... Vypadá úplně přesně jako můj typ penisu.
1: Vážně? Tak se půjdeme podívat. Co na něm vidíš?
0: No, to jsou věci. Pěkná stehna. Vidím opravdu pěkný penis, který může být ještě větší.
1: No to ano, pokud zalžeš. Nad sebou má Pinokia.
0: Přesně tak.
1: Vidíš většinu i hlavu. Nemá moc ochlupení, za to je nad ním Pinokio.
0: Jasně,
1: je to Pinokio.
0: A roste.
1: Je nad penisem. A to je zajímavé a jiné. A navíc vtipné.
0: Má docela velké ruce.
1: Máš ráda velké ruce?
0: Ano, nosím podpatky a on má docela dlouhé nohy. Vypadá jako hodně vysoký muž. A chci nosit vysoké podpatky.
1: K jaké barvě půjdeme teď?
0: K modré.
1: Tak k modré. Jaký je tvůj první dojem?
0: V první řadě vidím její ruce. Líbí se mi, že nemá dlouhé nehty. Zdá se, že o ně pečuje. Znamená to, že pečuje i o sebe. Ráda vidím u ženy vnitřní pysky.
1: Jsou velmi citlivé.
0: To rozhodně.
1: Chceš se přesunout jinam?
0: Jasně.
1: Někdo se nám tu snaží mluvit.
0: Ano.
1: To je legrační. Někteří lidé umí mávat ušima. A zelený mužíček zase mává penisem.

Ukazuje ti svoje svaly. Vypadá jako někdo se smyslem pro humor? To rozhodně. Snaží se nám to naznačit mezinárodním jazykem penisu. No dobře.

0: Neustále se mnou komunikuje. Co pak ho nemůžu mít ráda?
1: No přesně tak, probíhá tu konverzace, které nejsem součástí. Tak radši půjdeme dál. Jaký je tady tvůj první dojem, Ilono?
0: Má opravdu velký penis.
1: Mám dojem, že se za tou žlutou stěnou usmívá. Je spokojený.
0: To by měl.
1: Je pro tebe důležitá velikost?
0: Technika je rovněž velmi důležitá.
1: Mnozí se ptají, jestli na velikosti záleží. Ovšem jen málo lidí ví, že průměrný penis je o 33% delší než vagína. Penis může poskytnout potěšení, ale zároveň způsobit bolest. Proto doporučujeme soustředit se na předehru. Vagína vzrušené ženy se může zdvojnásobit. Když jsi zjistila, že se ti líbí muži i ženy? Během dospívání? Ženy totiž nemají penisy. A také nahrazují jinými věcmi.
0: Zjistila jsem to mladá, ovšem plno let jsem to tajila.
1: A co jeho ruce a nohy?
0: Nezaujaly mě.
1: Chápu si jako já. Tak přejdeme dál. Pojď.
0: Druhá žena je tak ženská.
1: Má štíhlé nohy. A tak trochu pozuje.
0: Je docela vysoká. Ráda se cítím malá, rozhodně.
1: Ona se ráda cítí vysoká. Nemá moc ochlupení.
0: To se mi líbí. Ráda vidím, co je ve spod. Těžko říct, co vidím, ovšem chci dovnitř.
1: To myslíš vážně?
0: Jasně.
1: No do toho. Chci se zeptat. Máš ráda zadky?
0: Jistě.
1: Výborně. Uvidíme, jestli se ti bude líbit tohle. Přátelé, otočte se prosím. Chceme vidět pěkné zadky. Ilono, který bys nejradši zmáčkla?
0: Všechny.
1: Pěkné zadky, moc pěkné.
0: Asi bych si vybrala žlutého.
1: Ten vypadá dobře. Modrá, vypadá to, že jsi spadla a zranila se. Mám pravdu? To muselo bolet. Ale neboj, přejde to. Chudinko. Tak se zase otočte. Ilono, je na čase udělat první rozhodnutí večera. Já vím, že je to těžké. Musíš vybrat 4 lidi, kteří postoupí do dalšího kola.

0: Nemůžu pustit Pinokia. Červený je první. Promluvil na tebe? Proč jsi tak rozhodla?
1: Myslím, že je to celek.
0: Chápu. Kdo další?
1: Fialová.
0: Dobrá. A číslo 3 je...
2: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přičel rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Dobrá voda lehká.

0: Přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Ahoj, mami.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
4: Jednoduše skvělá.
5: Gianna mia!
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
8: Žižka to koupil!
9: Ještě ne.
10: Chceš tam něco přihodit, bratře?
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: A stahání nákupu je kanec.
13: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
14: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.

0: Jiřinko? Jiřinko?
1: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
2: No jo, přišla na snídani. No
1: Jiřinko.
0: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
0: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
0: No, a to je pěkný. To je pěkný.
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
11: No to půjde těžko bez křídel.
10: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
11: Aha, a jak asi?
10: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
11: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
12: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
10: Ah.
13: 18. Očko tě zve do kina.
14: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
15: How the hell is that dog still alive?
16: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme. Jak prožít léto více?
17: Všechny erotické hračky, to jsme my.
18: E-kondomy.
17: E-kondomy.cz

0: Nemůžu pustit Pinokia. Červený je první. Promluvil na tebe? Proč jsi tak rozhodla? Myslím, že je to celek. Chápu. Kdo další? Fialová. Dobrá. A číslo 3 je... Žlutý. Dobrá. Zbývá nám jen zelený a modrá. Mluvící penis nebo nádherné ruce? Musí to být přitažlivý penis. Takže osoba v modrém boxu musí opustit pořad. V modrém boxu je Love, pracovnice ve skladišti v Erebro. Prosím, pojď k nám.
1: Ahoj.
0: Jaké to je jí vidět?
1: Teď toho lituju.
0: No to chápu. Jaké to bylo tam stát?
1: Vzrušující, bylo zajímavé slyšet tvoje myšlenky.
0: Fantastické. Celá záříš. Jenže dnes nepůjdeš na rande. Ale díky, že jsi přišla.
1: Děkuji, hodně štěstí. Měla jsem radost, že si všimla mých křivek. Dokázala jsem si velký vývoj. V tuto chvíli jsem hodně sebejistá. Mnoho lidí neukáže svá ňadra v televizi, takže jsem opravdu spokojená. A pyšná na sebe.
0: Právě si udělala první obtížné rozhodnutí. Zůstávají 4 fantastická těla. Brzy uvidíme horní části. Dokonce uvidíme jedny prsa. Čemu u prsou dáváš přednost?
1: Mám ráda kulatá prsa a pevná.
0: A co u mužů?
1: Pokud mají svaly a tetování, tak potom je všechno dobré.
0: Ano. Podíváme se?
1: Ano, prosím.
0: Zvedněte boxy, prosím. Zvedněte boxy, prosím.

0: Připadám si jako v ráji.
1: Užíváš si to?
0: Ano.
1: Tak začneme fialovou.
0: Dobře.
1: Je štíhlá.
0: Má štíhlé tělo a perfektní prsa. A taky hodně tetování.
1: Máš jich i pár na zádech. Velké? No tak jo, otoč se, abychom ho viděli. Ukáž.
0: No tak to je bezva.
1: Páni, bezva. Co je to za osobu? Studuje psychologii. Co mi o téhle osobě můžeš říct?
0: Může to být osoba, která mě zvládne.
1: Jak tě může někdo zvládnout?
0: Autoritou. Musíš ukázat, kdo velí.
1: To proto, že jsi rusovlasá?
0: Asi ano, jsem trošičku divočejší.
1: Máme dobré zprávy pro zrsky po celém světě. Gen, který jim dává pigment, je taky nadlouho dělá mladšími. Podle výzkumu zrsky vypadají v průměru o 2 roky mladší, než ve skutečnosti jsou. Žlutý. Co ty na to?
0: Vidíme tu horní část v kondici a svalnaté ruce.
1: To je hodně kladných věcí.
0: Asi nechodí každý den do posilovny.
1: No, to je pravda. Žlutý, posiluješ jen mírně? No, snaží se vypadat jako macho. Snaží se ukázat svaly. Tak přejdeme k Pinokiovi. Neboli červenému. Co ty na to?
0: Myslím, že má další tetování.
1: Pořád mám pocit, že je zábavný. Má tolik tetování.
0: Ano, je to zábavný a zároveň mužný chlap.
1: Je to pravda? Ano. Přejdeme k zelenému. Snaží se komunikovat prsními svaly.
0: Existuje nějaká část jeho těla, která nemluví? Rozhodně tráví hodně času v posilovně. Taky se mi to líbí. A klidně to může být vřelý muž?
1: Přitulila by ses k němu?
0: Rozhodně.
1: Ilono, musíme snížit počet soutěžících na 3. 3 máš v rukou veškerou moc. Kdo projde dál jako první?

0: Musím říct, fialová.
1: Fialová je první postupující a číslo dvě je
0: červený.
1: Teď máš na výběr mezi žlutým a zeleným.
0: Vyberu si žlutého.
1: Takže zelený nás opustí. Je to Esan a je studentem v Göteborgu. Vítej, nádhera, a můžete se obejmout. Jaké to bylo stát tam a slyšet o sobě tolik pěkných věcí?
2: Bylo to příjemné, mohl jsem mluvit svaly.
1: No, to je pravda. A nejenom svaly.
2: Jo, už nechtěla mluvit s mým bimbasem.
1: Máš tu hodně zážitků. Co pak nevypadal dobře?
0: Vypadal.
1: No, vždyť byl fantastický.
2: Hýbu penisem dopředu a dozadu, je to docela legranda. Nejsem zklamaný, že nepůjdu na rande. Byla to zajímavá zkušenost. Nahý jsem se cítil volný, trochu to nakoplo moji sebedůvěru. Ne každý umí hýbat bimbasem jako já. Je to zábavné.
1: Když někoho potkáš v baru nebo u večeře, tak jako první vidíš jeho tvář. Zachytíš pohled nebo úsměv. A ty si brzy prohlédneš jejich obličeje. Pověz, jsi zvědavá?
0: Moc.
1: Tak zvedněte stěny, prosím.
0: Snažím se dívat na tři věci zároveň.
1: Líbí se ti, co vidíš?
0: Moc.
1: A jak se rozhodneš? Podíváme se blíž na fialovou. Máš před sebou celý obrázek. Vidíš fantastickou dívku. Má více piercingů. Má je v pupíku. I na jazyku.
0: Něco na těch piercingích je. Je to vážně sexy.
1: No páni. Má tolik piercingů a tetování. Podle mě byste byli nádherný pár. Teď mluvím vážně, opravdu. Co říkáš na tohle?
0: Tohle je můj typ.
1: A proč?
0: Jeho tělo a lícní kosti a ještě mě zaujaly ty zářící oči. Ty jsou krásné.
1: No jo, to je dobrá kombinace. S tím se nezmýlíš.
0: No právě.
1: Konečně máme obličej k tomu druhému obličeji. Očekávala jsi něco takového?
0: Asi ano. Má mnohem hezčí tvář než Pinokio.
1: V baru by ti červený padl do oka?
0: Díky úsměvu. Mám pocit, že je s ním vážně zábava.
1: No ano, asi máš pravdu. Musím tě to stížit, Ilono. Uslyšíš totiž jejich hlasy. Můžeš jim položit jednu otázku, abys je slyšela. Tak teď mi řekni, koho chceš slyšet prvního.
0: Začneme fialovou.
1: Můžeš jí položit otázku.
0: Někdy se moje mysl začne toulat. Opovážíš se mě udržet na místě? Je větší zábava sledovat, kam to povede. Ovšem, pokud se něco vymkne kontrole, tak tě požádám, aby ses uklidnila. Doufala jsem v tuhle odpověď.
1: Má jižanský přízvuk.
0: Pokud jí rozumím, tak je to v pohodě.
1: Já myslím, že rozumíš. Kdo dostane další otázku?
0: Červený. Někdy potřebuju trochu času na sebe. Co děláš, když nejsi se mnou?
2: Rád jsem v garáži. Tam se uvolním. Každý chlap potřebuje garáž.
0: Na tom přízvuku něco je. Jeho přízvuk a garáž, to mi říká, že to je můj typ.
1: Je na čase položit otázku žlutému.
0: Neumím vůbec vařit. Jaké jídlo bys mi uvařil?
2: No, udělal bych ti své oblíbené jídlo. Kuřecí guláš se zázvorovou omáčkou, podávaný s rýží. A klidně mi s tím vařením můžeš pomoct. Pak je to větší zábava.
0: Pomůžu ti s krájením.
1: Můžeš umýt nádobí.
0: No, nějak tak.
1: Uděláme další krok k rande. Ovšem napřed se musíš rozhodnout, kteří dva postupují dál. Je to těžké.
0: Hodně těžké.
1: Hotová muka.
0: Pravda. Do dalšího kola jde žlutý?
1: Ano, jde dál se svým kuřecím gulášem.
0: Aspoň se dobře najím.
1: Přesně tak.
0: A postupuje fialová.
1: Dobrá. Takže nás opustí červený. Osoba v červeném boxu je hasič Michael z Jotenburgu. Pojďte dolů. Ty i Pinokio.
2: Díky.
1: Tak co je s tím Pinokiem?
2: Před mnoha lety jsem viděl obrázek a napadlo mě, že to bude zábavné. Promýšlel jsem to několik let a pak to uskutečnil.
1: Jak na to lidé reagují?
2: Jak typické, nikdo jiný by to neudělal.
1: Skvěle. Takže jsi týpek s Pinokiem.
2: Ale nelžu.
1: Sakra. Možná chci, aby se lhal. Jaké to bylo v boxu?
2: Nebudu lhát, byla to legrace. Něco takového neděláš každý den.
1: Všechny části tvého těla byly obdivovány. Tak se měj. Děkujeme tobě i Pinokiovi.
2: Moc rád bych šel s Ilonou na rande. Zdá se být milá. Potěšilo mě, že se jí líbil můj vytetovaný Pinokio. Má lidi dělat šťastnými. Tento pořad mě naučil, že se nemám za co stydět. Každý jsme jiní a měli bychom být na svá těla pyšní.
1: Ilono, je na čase, aby ses vysvlékla. Jak se cítíš?
0: Úplně v pohodě. Pod oblečením jsme všichni nazí.
1: No to je pravda. Určitě to bude dobré. Jste na Ilonu zvědaví?
2: Rozhodně.
1: Jsou zvědaví? Tak můžeš odejít. Příště tě uvidíme nahou.
3: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Mami, já mám mega hlad.
4: Rybičková.
5: Gianna mia.
6: Jednoduše skvělá.
3: Gianna mia.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Volá vaše nádobí o pomoc?
9: So what?
0: Somat Duogel. Nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
10: Somat Micigel. Pro mě číslo jedna.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
12: Ahoj, tady Iga Švjontek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON.
15: Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
16: Tak zásuvky jedou.
17: Díky moc. Co jsme dlužní?
16: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
18: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
19: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
20: Brev zná jednodušší způsob.
0: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
20: Non-stop čistý.
19: A svěží.
0: Nový Brev Color Autoactive.
21: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
22: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
23: No to půjde těžko bez křídel.
22: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
23: Aha, a jak asi?
22: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
23: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
24: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
25: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
26: No.
27: Já jsem si přišla rád s kamením.
28: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
26: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj.
28: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: 18. Očko tě zve do kina.
8: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
1: How the hell is our dog still alive?
7: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
9: Můžeš odejít, příště tě uvidíme nahou. 31letá Ilona musela učinit mnoha obtížná rozhodnutí. Podařilo se jí snížit počet 5 milých lidí na 2. Jedním je 36letý zahradní architekt André a druhou 32letá speditérka Maty. Pouze jeden z nich půjde na rande. Jedině tak zjistí, jestli je mezi nimi chemie. Tak jste tady, André a Maty. Jaké to bylo tam stát a poslouchat všechny ty pochvaly?
10: Vždy je příjemné slyšet kladné věci.
11: Už před příchodem jsem si byla jistá a teď mám ještě větší motivaci.
9: Máš větší motivaci?
11: Soutěžím se svým kolegou, kdo se má nejvíc rád.
9: Podle Ilony jste oba sexy. Jaká jsou vaše očekávání?
11: Má pěkné tělo.
10: Určitě má krásná prsa.
9: To teda má, v tom máš pravdu. Jste připraveni vidět Ilonu?
11: Rozhodně.
9: Je přímo tady.

0: Jaké to je tu stát?
1: Teď jsme na stejné úrovni.
0: Přesně tak.
2: Já to říkal, má krásná prsa.
1: Moc pěkná. Ta moje si pochválila, ale ta tvoje, ta jsou skvělá.
0: Podíváme se i na její zadek? Máš rád zadky?
2: No jasně, jdeme na to.
0: André se tváří spokojeně. Oba vypadáte spokojeně.
1: Oba jsme šťastní.
0: Tvůj zadek dostal dobrou známku. Můžeš se otočit.
1: Dívám se na ta tetování, nevidím, co se tam píše. Píše se tam, až se zase setkáme, tak budeme zase žít. Ti čtyři ptáci představují čtyři lidi, kteří odešli. To jsou lidé, kteří zemřeli?
0: Máš taky nějaké?
1: Tady mám datum. A tetování na zádech je za někoho, kdo také zemřel.
0: Nádherné city a pochvaly. V sásce je rande. Ilono, s kým půjdeš dnes na rande? Bude to André? A nebo to bude Maty?
1: Můžu si vybrat oba?
0: Nemůžeš. Musíš si vybrat jen jednoho.

0: Dobrý den, Andrej.
1: Tak si vyberu Andreho.
2: Opravdu? Opustí nás Maty. A díky, že jsi přišla.
0: Tak snadno, protože mi.
1: Díky za pozvání. Druhé místo je na huby. Byla pěkná. Moc ráda bych s ní šla na rande a poznala ji. Líbilo se mi tu, dodalo mi to odvahu. Už předtím jsem měla odvahu, ale teď jsem mnohem výš. Mnohem výš. Užijte si to a jestli si to rozmyslíš, nejsem na seznamu. Musíš Sofii požádat o moje číslo.
2: Vy dva půjdete na rande. Prozkoumala si Andrého od hlavy k patě. Tak jaký je to pocit?
1: Skvělý.
2: Bude to tvoje vysněné rande?
1: V to doufám.
2: Co ty na to, André? Přeskočíme kuřecí guláš a přejdeme na něco jiného?
3: Uděláme ho příště.
2: Přeji vám hodně štěstí. Běžte se obléct.
3: Těším se a zároveň jsem nervózní. Netuším, jak večer dopadne.
1: Jsem se svým výběrem opravdu spokojená. Andrej je můj typ. Bude to moje první rande, takže se na ní těším. Doufám, že bude nejlepší na světě a třeba půjdeme na mnoha další. Kdo ví? Uvidíme.
3: Rande.
1: Jsem trošičku nervózní, protože je to moje první rande. Došlo mi, že jsem se nejlépe cítila nahá ve studiu. Přišlo mi to takové přirozenější a jednodušší. Takže teď nevím. Neumím si ho představit oblečeného.
3: Hej. Nazdárek.
1: Ahoj.
3: V pohodě?
1: Ano. Doufám, že máš rád červené víno.
3: Nijak zvlášť, ale musíš zkoušet nové věci. Nebo ne?
1: Trošičku mě zklamalo, že André nikdy nepil červené víno. Jak můžeš ignorovat něco tak dobrého, hochu?
3: Ochutnáme?
1: Dobré?
3: Nejsem na to zvyklý, mám raději pivko.
1: Připadá mi, že to umíš pít.
3: Vážně?
1: Připadá mi, že to umíš pít.
3: A jo, viděl jsem ostatní, stýkal jsem se s lidmi, kteří pijí víno. Toť vše.
1: Tohle je moje vůbec první rande.
3: Vážně, takže se nemám cítit pod tlakem?
1: Ne.
3: Když to nedopadne, tak už na žádné rande nepůjdeš. Nepůjdeme na pohovku? Je jí 30 let a nikdo ji nepozval na rande. Chlapi, kteří už ji potkali, by se měli sakra stydět.
1: Ráda dělám šílené věci.
3: Vážně?
1: Ano, šílené.
3: Jo.
1: Jo.
3: Bungee jumping?
1: No, tak ten jsem už zkusila.
3: Fakt? Já ho zkusil v Austrálii. Ale nikdy jsem neskákal s padákem.
1: I tohle bych chtěla zkusit.
3: Určitě.
1: Andrej je typ, se kterým bych randila mimo tento pořad. Je vysoký a klidný. Něco mě k němu přitahuje. Nějaká zvláštní síla. Nevím, co to je. Chemie?
3: Přitahuju tě jako kouzelník. Takže dobrodružství a šílené věci, a to jsme teprve na začátku.
1: Co děláš ve volném čase?
3: V tuhle chvíli mám jenom volný čas. Pohoda.
1: Cítím, že je mezi námi chemie, alespoň maličko. Je to tam, je to tam.
3: Možná bych tomu mohl přijít na chuť. Platí to?
1: Ano. André naznačil, že ho přitahuju. A to mě těší.
3: Rozhodně, uvidíme, co budeme dál pít. Chci se ještě napít, protože bych si s ní rád promluvil. Rozváže nám to jazyky, ten alkohol.
2: Druhý den.
1: Je to příjemné. Mám stejný pocit jako včera. Dali jsme si víno a pobavili se.
3: Asi jsem moc mluvil. Občas jsem tě pustil ke slovu, ale ne moc často. Viď? Co ty na to? Máte se rádi?
1: To se teď ještě nedá říct.
3: No, rozhodně jsem s tebou byl moc rád. Včera jsem si to vážně užil. Líbí se mi, jak jsi akční. Nebojíš se toho, co řeknou ostatní. Což je skvělé a ráda zkoušíš nové věci.
1: Mně se líbí tvůj klid. Zdáš se být klidný a zajištěný, ale máš i své šílené stránky.
3: Je mezi vámi chemie? Upřímně, není to chemie podle mých představ.
1: V tom s tebou souhlasím. Něco tu chybí.
3: Jo, ten je můj. Sejdete se ještě jednou? Nejspíš ne.
1: Ne.
3: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
1: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
1: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.

0: prožít léto více. Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick. Remember how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny a sám zlevní, když to jde.
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
15: Tak zásuvky jedou.
16: Díky moc. Co jsme dlužní?
15: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
17: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
18: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
19: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
20: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
21: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
22: Omoda.
23: To je hodně nábytku.
24: Slevy.
23: Třeba ty.
24: Na ložnice.
23: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
24: Skladem.
23: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
25: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
26: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
27: To je ta země zaslíbená.
28: A co budeme jíst, praotče?
27: Objednám košík. opravou zdarma?
28: S dopravou.
0: Žižka to koupil!
1: Ještě ne.
2: Chceš tam něco přivodit, bratře?
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: A stahání nákupu je kanec.
5: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
22: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
22: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
22: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
29: Red Bull vám dává křídla.
30: Ale jen když ho piješ.

teď mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vlázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
5: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Tati, co to je?
10: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
11: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
17: Tajemství mé pleti je to jednoduché. Oslo Skinlab. Jeden sáček každý den. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte slevu 70% na první balení. Oslo Skinlab.cz.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Favi. To je hodně nábytku.
20: Sedačky.
19: Třeba ty.
20: Žluté.
19: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
20: Rohové.
19: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi. Vyhledávač nábytku.
21: Red Bull vám dává křídla.
22: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
23: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
24: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
25: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
0: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
1: Omoda.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
5: Očko tě zve do kina.
25: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
26: How the hell is that dog still alive?

0: Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, svítí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvý tělo, jak sochu z mramoru, na slunci dlaně mi hýčkal. Tašky mám zbalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa touhami vonící přístav.
1: A ty právě spíš, tuším, co odpovíš.

Horký jsou noci jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkají za tebou, nevím jak s nimi sáro mám přestat. Já zažil tu vztahy, co netíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy dohraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala si v ráji, narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. A nejde mi tu spát, mám tě stále rád.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
5: Kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
7: Brev zná jednodušší způsob.
8: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
7: Non-stop čistý.
9: A svěží.
8: Nový Brev Color Auto Active.
10: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
11: No to půjde těžko bez křídel.
10: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
11: Aha, a jak asi?
10: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
11: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
12: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík. S popravou zdarma?
14: S dopravou.
15: Žižka to koupil!
16: Ještě ne.
17: Chceš tam něco přivodit, bratře?
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
19: A stahání nákupu je kanec.
20: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
21: No.
22: Já jsem si přišla rád s kamením.
19: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
21: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
23: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
24: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak peč

0: Čuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Ahoj, mami.
5: Dobrý den.
6: Jednoduše skvělá.
7: Gianna Mia.
8: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON.
12: Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Tak zásuvky jedou.
14: Díky moc. Co jsme dlužní?
13: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.

0: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
3: No jo, přišla na snídani.
2: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
3: Dobrý nápad.
2: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
3: Až 70%.
2: No, a to je pěkný.
3: To je pěkný?
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
6: Aha, a jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
8: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přijde rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vymějte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík. S popravou zdarma?
15: S dopravou.
16: Vyška to koupil!
17: Ještě ne.
18: Chceš tam něco přivodit, bratře?
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
20: A stahání nákupu je kanec.

0: kouzlo podzimu u vás doma? To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Saténové ložní povlečení za 129,90. Voná svíčka za 119,90 při koupi dvou a více kusů. A dekorativní polštáře dva kusy za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90 a Bel řepkový olej za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Medvěď musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
10: Pak hrnky, flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
0: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Ochutnejte svět a exotickou rozmanitost na japonský způsob. V Lidlu od pondělí najdete gyoza knedlíčky za 44,90. Sushi různé druhy za 79,90. A biomaču za 139,90. Lidl. To se vyplatí.
13: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Bila klubu za 109,90.
14: Bila.
16: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
17: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
19: No jasně, že jo. E.ON.
20: Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Tak zásuvky jedou.
22: Díky moc. Co jsme dlužní?
21: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
23: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
24: To je ta země zaslíbená.
25: A co budeme jíst, praotče?
24: Objednám košík. S popravou zdarma?
25: S dopravou.
24: Žižka to koupil!
26: Ještě ne.
27: Chceš tam něco přivodit, bratře?
21: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
24: A stahání nákupu je kanec.
28: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
29: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
28: Na grilu.
30: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
25: Miláčku, už fakt budeme muset jít.

0: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
1: Omoda.
2: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
3: A jinde?
2: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
4: Já jsem také živý.
5: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Lost, over the cliff, gone forever.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku, skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Tati, co to je?
4: To je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Obrovské slevy. Pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
6: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
7: Učím se od mistrů.
6: Vždycky je co zlepšit.
8: Já se vrátím.
6: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc tablety domičky Lemon Jar 41 kusů za 129,90. Penny.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Tento týden nektarinky za 39,90 a Bohemia Sekt v Bila klubu za 109,90.
12: Bila.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
14: nejde elektřina.
2: Zaplatíme vám novou. Innogy.
15: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
16: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
17: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
14: Omoda.
18: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
19: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
20: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásná.

Bedazzled! You made it